0: Ale
1: kurwa. Ci
0: Kde odjáš?
1: Posníme?
0: Kde jsi to jde, no?
1: To byle! Dětko!
0: Já! Vyskáš na kola? Na kola, provolili si go na kola!
1: Mach, co tu?
0: Сега вече не те виждам.